0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Zaspomínajte si pri starších pesničkách napríklad na časy, keď ste chodili spolu z čistej lásky a 17 vám bylo let.

0: Príjemný deň s rádiom Regina Stred.
1: Je to kruh souznění, je to splynutí dvou různých částí vtělení, je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění, je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

ono se kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Sázím se, a co chcete, že na světě